0: Na, wo ja den buddhistischen Bokrissen im Semiko je, Vecina Radicello Cera, Nedelo, sa finanziell no pomoc koronisiato jana kamen zu Vosowa, as so wie budgeto, palanas jujensa, wo na Thema, Bettina, dobranje, vita, ist das
1: scherz. Dobranje, no hai Veronika Sarodniko, es rune ijo prascho, a jesen o kunz, hai tak hač do Cero scho upa, da se so je kamen zu kunz, a dola nitko nie, ische kunz, a jo kunz a lita, je najprede rasporodua a gynekologiska stacija tam. Zavěstčena včera popodňu, jsou se tam tiž sobě lidi svojbo po porodu i staci, tak recvalili tam šabě včera v džen votorených důry, haj dženca ráno je Katka Pöpelec tam naměstne a za nás rozpravia. A tiž konc týdženia je so tož to rianého dalšího stavu, meje, posledné meje jsou padali, Pančicach a Malešecach jsou měli nalětný koncertaj, Krušicach by firmovaně a Lubnově sú so jutrone spievaky počešili, to je než nimo športa viezo. Máme vúbier džensnejších tému ráno.
0: A my sa netko viezo nádžeme za to technické šitko, ktoré pobeží hišče, tak rec, tak menovaná lajtunka nesti, to však nie je tak jednorové, takým veľkým tvareniu z betonga, kajš je to kamenská korunia Sviato Jana. Ale Katka Pöpelec a tamnejší kolegojo so vo to pracuja. So to šopon pobeží. Hižo, zaujíš se za někotře menšiny.

0: Srpski rozvoz popuču live na Včelaku.
1: Poprav mieše dženca poselna rajnša zmena na porunnej stacii v Kamenskej koruni Sviato Jana Byč. Haj šitko rekaše Bože merec. Zoso Kamencu viac, dži nenarodža by v obsamknená viec. Tola čera potom, tola vulka překvapenka v okresne semike rozsudžiu staciu s přidatne 500 tisac eurami podpirač. S tým, že drie najpredera stále naša reporterka Katka Pöpelec je dženca rána koruny Sviato Jana na miestno. Dobranie, Katka.
2: Dobranie. Haj tu na porodnej stácii je nalada dženca v obchodu, že sa myslí kompletne hýnejša a čište pred nešto dňami veľa subudžovačáku a subudžovačáru však bysa tu hýža nutskone na kunst přijotovalo, ale miesto tých toustých rožanovanských sil zo veľočomaj sa tu šitko v oči vyššia, vrneš od nutnia služby ešte mučne. Bola mi je netko bába Bernadette Vonarova. Ona žila tu hižo 26 let na stácii za porode Kamencu. Kak to ešte večera vo rozsudže tu zoniva zo smitu dola najpredera zazne menša poleta dále hič. Što by to vaša prvná myslička?
3: Hej, dobro, Anja, napadajú no. Kak som to zoniva, ja som čorát ešte nutnú službu mňa, ja som také vokod viemaj stanova, a ich nur da kein Handy poladauer, hast im sie muss ja, ist das teuer. Ei, das ist da kein irgendwie Menschen nicht trauer, predat sich da beschädigt, hab heute uns so, also so mein Joko, naputsch poladauer, da kam ins Haar, hab uns mir auch jener Schwester durch Luigi Vigili.
2: Tja, wir so ja reden. Wer mir nicht dich nach, bier doscht, anadoscht, botbieres, ludnoscht, bier rekwa, demonstratia, die ich da wulka online nur Petitia nabschickwat, Včera tiež vôľky svedžendu, kak ste to šo začúva túto celú podpíru a empatiu za porodú stáciu v koroni Sviato Jana?
3: To je so veľa stavo, to v posledných 4 týdženách. Musíme, to sú také zjazky za příchod, sa jo vytvorujú, a oni sú jara aktívne byli. My sme celé husto romaži sedeli, na zromadí znach tiež, podľa nás doma sme spotali za příchod nešto činiť, potom sme tiež husto romadže pasili a veľa, veľa mesobu s koleginami ričili, ka što bude to dále ve příchodže.
2: Der Finanzfonds ist auch ein Quatsch. Neprede Jenisch hat schon Gunzalita Jelis, also der Umidena, das Tronkorone, das Zuatak Spelna, Abschiusa, ja, gleich so eine Nitko-Wort-Wokris hat die Schadane. Musst du, dass sie wird nun dobro poischt, das Zuatako dobro poischt, den Nitko-Rune Pschiusatsch, aber ja Nitko-Rune Pschiuschem, dann nevis, das Stahle, Pschiulka, so, na, hei, wisch, nutzkone, da getrochu Chepot, das ist doch, bottom, na, neue Literbude.
3: Hi, du hast nicht gekneimt, Sapschimtsch, also, da jedna pojica, wo ti vutro bi se smije, a je vesova, da smo je opravdu nešto docpili, da je to nisi jace mislil, da budeš čem to sostač, ta pozitivna vecka, na tamo boku je na nevestoš, da me tak prajč. Što pa mi pa poliče? Što bude? Gdje možemo dalje dživati stane, ali bude to jo dalje, aj, to bi napremo so nekaj napremo kusadič.
2: Znamenčo za vokomik, pa gdje tu šitne džin dale, za svojbami, kotrož, dres u dženca tiš vose mi veseli, išče kamen su porodič moc.
0: Srpski rozvoz popuču live na Včelaku.
1: Katka Pöpelec je po takim dženca rano koroni Sviato Jana Kamencu, gdje su najprede raz dola trochu volo ženi dalše fakte potom ve přichodnej hodžine od Katky z Kamenca.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A ještě čera běžu na porodové stáci kamencu. Poprom na to nastajení, zo dále neponže. Nětko pak je tohle, jinak přišlo z nejmenša až do konca leta smědža mačer je tu dále přiječ. Tak plán v okresnou semika, jak emocionálně minené dny. Zatím běžu o tom řeči Katka Pöpelec nětko na místně se s babou Bernadette Vonarjoj.
2: Hej, dobré ráně. Mnozí te běžu, co tu kamencu již na to nastajili, zo bys ostatě. Ženca zamknu a kunc bubo, was sebe za babu Bernadette Vonarjoj, je to wieso cille emocionalne, bo 26 let služobnoho časa je tu v Kamencu přežijiva. Gajka da bi poprom da nala da v týme minentne, my se predi ižo skrutka o tem rečeli, tu bych jenom také jacere zromadne akcie, tých babu a koromni sotru stáci, ještě ještě všetko zromadne ište raz doživili jako goodbye, tak rec.
3: Hej, vy tých posa nešto, ty maže, či neje? My jsme to opravdu užívali zhromadně být, my jsme hromadě pasli, my jsme demonstrovali, my jsme na presekonferencách hromadě byli, my jsme půjčovat hromadě byli a jsme náš vodkatě hromadě přihotovali. To jsme celi na paniku, než to převěř v Dřežanách.
2: Hej, to někde nevpřed, raz můžete přesunč. Ale někde ještě zročo na to pohádno, vůže ještě tež ještě jacere služby tu zdokonila. Mestrujem tež pětk, kaj ještě mi rekva, a to by je pon tež tu plánované poslední porod tu. Tak rec pětk by je gunc, pětk večer, što ještě to ještě přišel, tu nesmí tu porodit, a potom poprom jac nešče někdo přiuzeli. Tež to by vaša služba, jak to ještě tu ten porod pětk poprom doživiva, tež si myslila, to je můj poslední v Kamencu.
3: To bych si celé spodžiněl. To znamená tu půjč do Kamenca, nádživo, to bych jara emocionálně ve auče. A potom jsem vězal, když jenu ženu dostává porody, to bych nebyl tak daleko. Našem pan napřímavku spala noce a narano na pan dostává rona. Te skurine bych je opravdu, tu vonka ve Kamencu je jen větší svěděn tu běžal. A ta žena mi tež pravá, Bernadette, hörst du das? To je běžel tu zpěv, ten je znáte, ich bin der letzte Kunde. A musel se opravdu doli tohle při tom směč. A ona mi tak ty pravá, ona se šun kus tak čuje, kajž tom posledních kupcího. No? A potom ona naráno porodživa a tom porod bych celé já riane, kajž také ve knize jsem porod písa, tak on byl, bez komplikací. A to bych poprom za mne tyč jen celé dobré zakončení. Also já jsem ve mně kus také šun tu mír nankává. A potom bych to zamlil, ok, to bych, já jsem dere vod zamknila, někde může já vůmere do mojí spáčiča. Zamlil to pan tak bych, co bude to tom poslední porod bo.
2: Na městem to nebys co jak poslední, ale před poslední porod, když včera noce, já se zase nikdo do kamenca nankal, kaj, to popromšíš, bo dokud popromš, aby prajene, so nešte z cíla aktivní tak rec.
3: Hej, to bych ty jara spontán přes ty médie, to se dále dá, so my zase celé normálně dále děláme. A vičo, najmoj nikto zase desačích byše přijedna žena.
2: Mm-hmm. Toša, pon tiež od čerovšo, hakle zase jasne jo. Poprom šas jen zajem porod, tiež nekak dvaj týčine do to přizivi. Kak za vás netko te přichen týčine vúpadaja, sú nekto z nás zase žene od čerovšo sem přizivili, dokáž poprom ša neke žene porody v tým zmysle plánované nebyšu.
3: No hej, veľa žonu sú sa šetce zase prašeli, môžeš sa ešte přemeniť, môžu dojich šetce troštvať. A přes ty médie, co čora nedom, jížo jo pon 14 hodin, někotře žene zazvonili, oni se rádi nemo přijíč. A my máme kůže čtvrtk, tak hodinu, když může se ty žene přizivit, to je na bába tu, a já se nádějám, co bude někde zase se byli přizivit.
2: No to je zase novo čero, šo jasné, že budu ještě přichodné dva týdženy kopat, že půjde se ještě se sporadami, také, že to minulých letách debo. Včera měli také vůlky zahradované tu na stáci. Poprom by tež jako rozhodované myslené. Jak to by ponta nálada včera poprom tu duše jako je tež všetko napojšané se s fotami, se slubými postrovami mačerů a dětí. To je po nebe naposledčená rozhodovanská party.
3: Nie, to by je na rána party. To měl spravné preč. Also, kůže jemu nima přijet, že sač hač mačere, aber nanoje, džiči, vůki, to byste za všetkých votorene. A to byste tež vopračo kopate tu. A šestu so, also veli su so tvočili, Messerbu hast du jara jara weso, so dat nikak dalige.
2: A wischte du tisch iso gak dale bunge netko, sawas jako babi, as imuslum nose, also jen zwuschme plan, du schaja hijo se aprila sam dauer, potem sa netko tischitze maja sa juni, alle wotla da ja wotosch hat, du bist a nike im noa hischte noa radovac, gak vidovicicicicicic runa?
3: Also du zwuschme plan sti, na kuse bat sa juni, a tutun tijem buja so, de likare, na psi quad romage sind, so gestet das wupovicine, a der wird dann gesagt, so rutscho seid.
2: A kak potom lale pubisch, da budge sa zawisch, psicha nicht tüge nach am Mistatzach buka seid. Nidom, ja napustet nicht aus dem Gunsch, die ist zwuschbar, dann hat das Wohnerruhe, gottrasch, smit und tüge, dale nage wo schien, schien akatsch bubra, müsle na jakob aber. Zille wutram ne Jack, a nage am ne dalsche, krasne Porro de Gammens.
3: Hi Jack, ojo, a schim rianne Jane, pschio, a musa jara jara wesselime.
0: Serbski Rozvoz, Popuču, live na Sčelaku.
1: Katka Pöpelec, hier ist obschließt die Juhas Kaminza. So wirst du technisch gemeldet an das Potschatkuch, Zemeso Samovic. Wirst du wusser, die Nerschak Bichu Dollar nas Potschatkuch zwischen Schwodatsche, Spitamel, so der Psychonisch halte Bottom Lippe, Bobbeji.

0: Eine Petitia, potom Demonstratia a Protest durchgeschwuppert, denn eine Rast alles bauen durch Statio kam hinzu. Es ist ein Mensch, der wokresne Semik, koronises 2 Millionen Euro, Ruku Poskicio. Da wieso dich, serbske Matschere Weseli. Katka Pöpelitz, jesso mesnimi na Praschauer.
1: Wieso, ja sem jara voložena. So, den stavnike tak jo, ja so nadjam, so može so pontolaš, so od nova leta te, še en puč namakač.
2: Ja, to principiel ne deren ankam, so onen spytaja, se enem bupučom pytaš, a z najmenša to možnost daja do konc leta, you know, s tem kompromisom, da ja ne možno nike take posudu, a že koš ja sama napríklad nevužijem zjavne vopkadne sredky, tun napšetiv ne vitsik, neskere neže cilje taky vulgi kšun deren ankam, so so so veľa ľudí mobilizovali a tak, so to také do zjavnosti šišlo.
3: Često so smomu kvázi z založenou svojbo hotovo, ja nejsem potrešená, nekaj slušiť za to dále, čo ja jara za praje namakam, dokuž za svojbo so pomerne malo čini, a ta klinika je šlo tak kolep pa serbo poprom, a jsi musel už nekaj buse prieč panu, ponto tiež jemo druhý triši.
4: To by odvíže, že bude nekajke, za to nenže bez nekajke konsekvence, když to dále běží, no, dokuž financí sú šúčom jara rytka, kdyby se nitovat, hače to ferne, na hej, na koncu, a to šetce jeden odvážu, ano, no, tu nejen bude praje čaj.
2: Zemspane prajde, ja som so kus nádia na to, dokud som ja znova tým slušala, že som nešiel také vubrečí, že môže to sa nepodlešie na hodvať. Ja sa vyzo veselú, ale ja si musel to nieke celé jednore nepodlešie, no a po nekom cita nimo, čiže jo, rúne tak zvo, kež by nieke nimo bolo, no. Ten kompromis nieke sa s tými minibusami vyzo tenia tak rane, dokud bude to šun tý za stamom ľuďom falovať, na to, hej. Ja sa veselú nepromo za tú porodu stáciu, rúne za tý žoné, kýž netke lica hýšie porodža, za majovane tú možnosť v kamencu porodžiť, a to sa to pon čemu podeši bú vyzo, čím rinčo bú.
0: To by šun nekotrý minenia serbských mačerio. A ja potom sa Katka Pöplec, že z babu Bernadette Vornerioj, vo necíšim rozsúdže v okresnou Semika sa rozmoviala, pšiezevi sa vona biehu túto hrania vedo hýšte raz.

0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Na wurjadnym budyskim wokresnym Semiku je väčšina radžičelu čera za financielnú pomoc korunie svätého Jana Kamencu vosovala. Po milióna euro chce wokres maximálne hač do konc leta pšeostajíč, so by šte gynekologická a porodová stácia nakvílne dále v obstavoj. Andrea Kiš se nás nadrobnosťami.
2: Peniaze pak sú na vumenenia viazané, mes druhým zoma tovaršnosť svätého Jana koruňu dlhodobne obhospodariť a zo doby so Sakske strôtniske ministerstvo votostarač, zo dostane kamenská korunia dále po kvalite zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunia je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
1: Po pravom by plánované zoje dženca ráno posledná služba na porodové stácii Kamenský koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo, mest druhým z online petíciu, ktorúše viace hač 20-30 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová Sč Vúžica film chce přichod, že bude s druhými menšinami romadže dživač a so se serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstyčenia. Vonie vynže to z toho, dokež predstaví svojim mestrujím ľubosčínsky krotkofilm Dviju Romu. Menšina má runie serbskému ľudí se stereotypami vojovač. Tute milí so po svojach rečnice serbsko-nemskie Sče Kozimy Štrake na ocenie rozvamač a přiušem autentické stavizne povedač. K Sči vúžiských filmovcov slúša viace hač cice či vúmiocov. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie hišče niekotre mie padnuli. Miestrujím sú salovie mie umietali, každýž komorové, tam v občili so 10 sporu na riach. Na premiarnom mie metaniu budešine sobotu na zároče serbského ľudového ansambla by 15 sporu, rajbicach zariova 11 sporu modžiny a 12 sporu dziečiny. Bukecach nemožach umiejú povaliť, šako tvarských dživoveu sedla ani miejú stajíč nemožachu, naložk pak přiušiem s miejským svedženiem vo svičiču. Čera potom sledovaše ešte mieje metanie kulúcu. Kloštre Marina Viezda Pančicach Kukove je čera kolipa zromadne s votovským žunským korom z Lubina a džičací skupinu Lipki naletný koncert tamniši brožni vôtoval, tutun doživí na 400 vopetováku a vopetováriu. Tež malešanský cokvi sú čera húdžili, tam vústupichu džiči vitaj pestovanie k vodnemu muži zromadne s korom Židžino, nekak 60 vopetováriu sú moli tam vitač. Dohromady cia posta modostným je drežansko-myšnecký biskup Heinrich Timmer efas včera Kruščicach sakrament firmovania spoštil. 22 holcov by družšu drastu obličené, svedženské kemše je kruščanský modžinský kov obrubil. Do toho by biskupa dživeč poru jišariu vítalo a jeho ze zapšahom do cokve převodžalo. A to bych u naše povestče, když namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
3: A netko raz poľadáme, hač smieme dženca tiež, nekajke vedro.
4: Jusim, ja, no vaš Filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vedro bude. So, neke na dňu dešťa najprede raz zaušie dječi jeden popranč. Ach, hej, a najkrásnejšie vedro vizo. Dželca na dňu dešťa bude so popriančky a placký dešťovač a najskiery sedate šište lodové kulky. Lepšie vedro ja neznajú. Frrrr.
1: Hatek es lubi nagaš filo melos, ja vizo ne možu činič, bo nič bi to cimara cilerine bilo, ale dženca možu slubit, za so bihu ranja v uvedri, očakuje na slunčni džin, vostanje suho a mive temperature maksimalne 23 stopnju dženca.
3: Na počach šodere beži jenice tam při raničnem překodže ve Ludwigsdorfe na smír Drežane. Tam so vopkat, přeco ještě kopi, tam treba ja ľudžo, nieže 23 menšinu dlie. Dobro jezbu při moj, dženca prinjo junior, džin džesča, peč, bona po osmich.
0: Serbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Hemtose Luja Vekamincu zvjazuja s porodoj stacijo v osobinske stavi znički, tež lekarja, kot si su tu přes let žesatki dživali. Katka Pöpelec je před nekotrimi menšinami moja se s veliletnim žonskim lekarjom kliniki se s doktorom Šurkom porečeč.
2: Zemno je to netko doktor Šurk, vybrče šako tež v koroni bez porodnje stacije v ostačmu, menujce je v MVZ přistajene, Pšušim bil tež diskusija mene nešt njo zaua z jara počežovat, sa si ja myslu, kak še vite, zaiš vite, že ne jako lika a tež jako gynekologa doživil.
3: A je ta situacija šon za ših, ktorý šiu dživa ja jara zrudna bova, abo jo zrudna, jo ja nesem kaj šprene potrišene vod je spuščena, dokiš mi se te možnost poskučova jo deleka v našem gynekologickim infosetče skutkovač, A ja sem ale subu dostal, kaj oni jo čim moce dosto sradža im našu stracu Džaržič a sem s tem kus subu činil na te davon stracu sem subu bobo a naj, što iš te paslene, što iš barbe su čini subu podpiral, tak da lakaj što mi možno bo. Aj, za mne to te začinene, ali zavrne te stracu Hej, v osebinste jara potrihivo, dok še sem, hej, djurnačo cila 70 v koroni v Oklice se narodil, a přes moje starše, kotež su likare boli v te koroni, sem ja poprom te cilj vujče te korone sobo doživio, a pon 2007 sem ja ju v kamencu čiste narodval, jako veši likare, a te cilj leta djurnačo lepce to nik mestem, sem ja ju skutko odžival, a Hej, v gynekologii a v porodné stácie, nás porodné stácie sem ja skutko a to, co jen to zuby, za to, ja co neexistuje, to šon zrúdne jo a my to ja opatrichujo.
2: A gynekologa v koroni bez babu, bez porodu, jo to sú a predstajeno ty za vás?
3: Za mne nic, ja som múvkúpaný, ja som hakle loni, aj ten nádok přirozal deleka v MVZ, čo ambulantne, Ty pacienty zastarač, poprom sem ja te celé leto od 2000 sem ja započal jako gynekologi skutkovač. Ja sem ukupane za operácie, za porodnú žurlu a to by mi nešto falbo. Ja sem aj přemoslil nešto druhé, tý pan nimo toho činč, teleka viem po ceče, bych zavešte tý skutkovo, ale by to falbo.
2: Tam lekarom šako je so vupovedživo, my sme predajúžo o tom slyšeli, za dobia sa tam netko lekar ešte zhromadžo sem, či ešte raz jednač, kak to netko daleč od prichodne pol leta, što si vymyslí, či by sam netko nešte o to potrichené, ale tiež by šako ešte s kolegami ižo rečo.
3: Najpod od čorošo tá situácia len nieke celé inak vonlada a môžeme sa nieke vopročo romadžo sa synč z tej z tej našej vednice deleka a našim šefným lekom, kam bo to nieke docpiemo, za tá stácia, tá vodra dále vopsteč môže beží, dokáž aj babu smu popromávam po mene došť, ale što iš ten džel lekarov nastupa, to ten problém je preda obstav a neskrej tým tý ved, za to nieke tá situácia taká jo, jo, budem po sa nieke upoďa romadžo synč s tými zamovitými a nekajký...
2: Jen vúpuč námakač, tak to môžete. Máte dovo tiež zrozumeno za tie hospodárske argumenty tie korone?
3: Aj to povšetko nepoprom znáte, když je na korona v obstoji zase jedné porodné stácie, so to žen poprom užiť nepřinese. Na porodná stácia za jednú korunu poprom jen takéž mincoprajný aushängeschild. So to je neznamie za jednú korunu A za ta korona, ty v zjavnosti přizadáte. A když taky vatrat, když existuje, dere běží poprom, když ty povodné líčbeníky tak tohle jsou padali, jo, tohle to je neznámé za vonka, že jo, než to existuje, že než to nové započne, no živina nastane. A když Te znamenike, što oni su nam pokazali, za oni su da začina, to je na koncu ten kunstete Korone.
2: Wisste pak netko za pol leta znamenča je za preka tu mesto roženovana, v kotom še so tu rečalo, s kotom še se teša, če čero še ličilo, za pobežil tu netko najprej raz zase normalne šedne džene na porodu je stacija, to hina, kač pred 24 hodinami mislene, nic je to celo tak z rudnim vočkom, ali znamenča z malkim posmjokom, a tež so s tem zladovanom što, to pšiha, to pšinže.
1: Katka Pöpelec je so se ženskim lekarjem doktorom Šurkom rozmovjala, kiš bi veli let v kamencu skutkoval, tež v tem, kajki mo vupadač vupuč abo šansa za tlješo dobne vopkovanje porodove stacije v kamenske koroni Sjato Jana. A šitke rozmovje, kiš je Katka Dženca v Bioranja vedva namakače potom tež na naših stranach v internetu a v naši app MDA Serbia, tež bude druha snedajn online. Česač, do osmiche.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Na vurjadnym budyskim okresnym semiku je väčšina radžičelu čera za financiálnu pomoc korunie svätého Jana Kamencu vosovala. Po milióna euro chce v okres maximálne až do konc leta przewostajić, so byšte gynekologická a porodová stácia nakvilne dále v obstavoj. Andrea Kišcina s nadrobnosťami.
2: Peniaze pak sú na vumenenia viazané, mez druhým zoma tovaršnosť svätého Jana korunu dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske strôtniske ministerstvo votostarač, zo dostane kamenská korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunia je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov Konca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia, konc týdženia a v prúzninách mene busov pojeďže.
1: Po prvom by plánované zoje dženca ráno posledňa nocná služba na porodovej stácii Kamenskej koruny nimo. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo. Mies druhým z onlineovej petíciu, ktorú še viace hač 20,000 ľudí podpísalo. Jutrone spěváky z Delnie a Srečnie v Užice buchu sobotu Lubňově na nimským drastovým dňu s uznamenením Drasta leta počesčené. Nimský drastový zviazk uznamenia hižo 20 let aktivity dorostvu, kotrež so vo sebe za zdžarženie a znova odkruče národných drastov zasadžuje. Niedže 200 ľudí z celé nimské, kýž národné drasty noša, je so na letuším drastovým dňu obdželivo. V opytuariam skýčach u Lubňově tiež dolad do vúhotovania sábskych drastových dželov a kultúrneho živenia regiona. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film chce přichodže bude s druhými menšinami romadže dživač a so ze serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunst dženia. Vunie vunže to z toho, dokeč predstají svojim miestrujim ľubosčínsky krotkofilm Dveju Romu, menšina Marunie, serbskému ľudí ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nímske syče Kozimy Štrakenaucunie rozvamač a přivšim autentiske stavizne povedač. K syči vúžiských filmov co sluša viace hač, cice či vúmiocu. Kloštre Marina Viezda v Pančicach Kukovie je čera kolipa zromadne s Votovským žunským korom z Lubina a dječací skupinu Lipky na letný koncert v Votovau. Tutun doživí na 280 vopetováku a vopetovariu. Když malešanský cokvi sú čera hudžili, tam v ústupichu dječi vitej pestovanie k vodnému muži zromadne s korom Židžino, nekak 60 vopetovariu sumoli tam vitač. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie ešte niekotre mie padnuli. Miestrujem sú salové mie umetali, kaž tež komorúje. Tam vobžili so 10 šporu na riach. Na premiánu mie metaniu budešine sobotu na zarodže serbského ľudová ansambla by 15 šporu. Rajbicach zariuva 1 šporu modžinu a 2 šporu džičinu. Bukecach nemožachu meju povalič šakotvarskih dživov vsedla ani meju stajič nemožachu, navožk pak pšušim z mestskim svedženjom v osvičišu. A čera sledovašti potom išče meje metani kulocu a smerđaci. A to bih upovestče, kiš namakače tež cvi dohosti na naših internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
3: A dale dže netko ze sposmilkom.
4: Ty bist se dorosčeni. Vyciče vidět, kajke vetro půjde. No, moládač, če je mám. Pod tvopušku? Nie. Pod pěrkami? Nie. V pěšku? Hej! Dženca na dňu dženca bude najkrásnejšie vedro za uši deči. Ľute prekvapenky, popračky a ľud. Hej! Lepšie vedro ja neznajú. Frrrr.
1: Hej, tački, co už jako oprodží, či experta, když vo vedrodě, když měnou co vás točky hluboko letají, potom se dešť blíží a když jsou tam vysoko horeka, potom je tyž dešť daleko pryč, tak jsem já to nauknula. Dženca nitko skýře zase vysoko letají, běhu rania se měnou co uvedří a očakuje nás přečeno a slunčné džin džistša má sucho vystač a to šopší maximálně 23 stopňach.
3: Moje Bettino zamienča mich mojo ganz rano Spaß geisch zerbrei, Bett spanner po dürtig her, a to mojo zille spischne na na Schulischino Paladatsch gotrasch wenn jo es kunchinam. Drüm kunchinam sags gehe du Palanas scho dere beji durch. Psiecht dere do Jensnischer Prinja Junior.
0: Serbski Rauswurst.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Sersko Polska zgromadnostna festivalu ten koins tyženja. Familiowe Sveže na Schusterots Dvorje ve Trebinje a Rezne Zentrum Vitae ve Hoschebosu jo nowe Material za Žiši udau. K tomu vece a dalšne novosti svyše schon ninto ve našich povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Serske Rije, Spivanja a Musika, Suse Koinstyženja präsentirovali na Čižastem folklornem Festivalu Pesaž Musika Malovane, na Serski, z Musiku Malovana Krajina, v Polski. Ten Festival jose Vötmio v Gmenje Gostje Žovice, 50 km riz Dalone Vötmjesta Žare. Serski folklorne Ensemble Slepo jo ustupio, ako teke modostna reovainska kupka serskego ludovego ensambla Bužičanka a kupka serska rea. Předovšem polske modostne a žiši su tam v živanjach zeznali serske spivanja a uknuli ludove melodie a rie. Projekt jo bio spichovane přes Euroregion z Previa Nisaboba. Sersko-Nimska seš vůžeských filmarjů, co ve příchoře věci s drugými menšinami gromaže živaš a se se serskými filmami na dalšných evropských festivalách obšelíš. Na to jsou se dojadnali na svojom zmakanju konc tyženja, rozpřavio MDR. Na tom zmakanju ve Zgorjelcu jo sem ja za drugim lubosčínský krotkofilm Dviju Romovu představio. Menšina ma rono ako serski lud se stereotypami vojovaš. Tošte stereotype dejali se po svovach povedaki sersko-nimskeje filmoveje seši Kozima Štrake Nauka rozvamaš a veto autentiske čojenka ulicovaš. Ke seši vůžeskich filmajo svuša vece ako čižasča umiocoku a umiocu. V Trebinje su cora juš na žen žiši myslili. Na Schusterots Dvorje su svešili pěte familjowe Svežin. Jo to byl prědny Svežin pod režiju nového předsedarstva Vesneje domovinskeje kupky. V nazimě jo Angelika Balcková po 17 letach ako předsedarka přosova až druge jeje nadavky přauzeju. Ninto vena nadale aktivně v kupce sobu živa a nové předsedarstvo jo se nadavky rozdělivo a skromadně navidujo. Při Svežinju ustupili su žiši Vitaj Žišonje Lutki, potom ukniki muzikoveje šule Fröhlich ze spěveje vode. Skokajnski grot, baslinje a lot jo rozvjaselivo žiši, stareše a gostči su se vod ženskich vesneje domovinskeje kupki kulinariski zastara štali a vod regionalnych pobytovarjo. Kolasovarje su dostali pogled do serskeje kulture. 1600 obželníků jo sobotu na 23. gvěstový zjezd z Gorjelského okresa do nového Mivoraza přijevo. Nový Mivoraz stojí za zachování vesného zgromaženstva ve šeškých casách strukturné změny. Až do konca 2023. přesedlo na vjaz obogašijo sersku identitu v Slepjanskej vysaže. To je počmarnul krajny rast dr. Stefan Meyer, CDU. Po 12. dcerach až ze Zgorjelca v Polski, Žare, Vorjec Budyšina, Barščča, Małego Kölcka, Rychbacha, Niskeje a Rozborka sú přišli obšelniki gwestového zjezda. Rezne Zentrum Vitae v Hoschebosu jo nowe Material za Žiši udau, kamiši baj čojenko vo pilnych, mocnych mrojkach. Material jo uvio Goethe-Institut. V čojenku poznajo uchac Hanzo to živinje mrojo v goli. Obrazy na kšute papierje ve formáše A3 prezentirujú se v drevianym kastčiku ako ulicovarske živadvo. Žiši mogu obrazam sledovaš, miastem až ma vetkubvarka abo vetkubvar, text na sleznem boku v nímskej, gorno- a dolnoserskej verzii před sobou. Tak ma ruce líše za gestiku a živadvove graše. Didaktický materiál mogu se šukne kenč sersku rec posredňaju, dermo v recnem centrum je vitaj vetezeš. V přijdúcem Lutki ze šoku dajú hešči přidatný didaktický materiál k tomu.
0: Jadro.
1: Nowy tydzień. Startuje przyjaznie. Mrokawy, kęcz nint do południa, hyszczy piczkuch, wodka dawaju, sięgnu se aż do wiatru raslietk. Jeden adważastrza do 3-2 stopniu maksymalnie pokażą żynca termometra. Wicze obmocone, ale suche plastery adważastrza do 7-2 stopniu. W nocy na schrodu, a potem schrodu obszyn, przyjrzą ewentualnie deszcz.

A jaden da je to teke, gaž maš nikogo, s kterým môžeš, jo, so jadno je rozkroňaš. A poďneš či nás herske, nic tak ľaško, týma žinca šníko pšinovská. Nic dára, ale dobré program, da je ten týžin ve Serskom muzeu v Hošebusu a kterej gešpie to vám šaražíme. A to a viecej ve pšitúcej štúnže v našom dolnoserskom rádiu Riedne a Štapedla.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Sersko Polska zgromadnostna festivalu ten koins tyženja. Familiowe Sveže na Schusterots Dvorje v Trebinje a Rezne Centrum Vitaj v Hoschebosu jo nowe Material za Žiši udau. K tomu vece a dalšne novosti svyše schon ninto v našich povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Serske Rije, Spivanja a Musika su se koins tyženja prezentirovali na čižastem folklornem festivalu Pejzaž Muzika Malowane na Serski z muziku Malowana Krajina v Polski. Ten festival jo se vetmio v gminje Gostje Žovice 50 km riz dalone vet mjesta Žary. Serski folklorne ensemble Slepo jo ustupio, ako teke modostna rejovenska kupka serskego ludovego ensembla Bužičanka a kupka serska reja. Předovšem polske modostne a žiši su tam v živanjach zeznali serske spivanja a uknuli ludove melodie a reje. Projekt jo bio spichovane přes Euroregion z Previane Saboba. Sersko-Nimska seš vůžeských filmarjů, co v příchoře věci s drugými menšinami gromaže živaš, a se se serskými filmami na dalšných evropských festivalách obšelíš. Na to jsou se dojadnali na svojom zmakanju koins tyženja, rozpřavio MDR. Na tom zmakanju ve Zgorjelcu jo sem ja za drugim lubosčínský krotkofilm Dviju Romovu představio. Menšina ma rono ako serski lud se stereotypami vojovaš. Tošte stereotype dejali se po svovach povedaki sersko-nimskeje filmoveje seši Kozima Štrake Nauka rozvamaš a veto autentiske čojenka ulicovaš. Ke seši vůžeských filmajo svuša vece ako čižasča umiocoku a umioco. V Trebinje su cora juš na žen žiši myslili. Na Schusterots Dvorje su svešili pěte familjowe Svežin. Jo to byl prědny Svežin pod režiju nového předsedarstva Vesneje domovinskeje kupky. V nazimě jo Angelika Balcková po 17 čolietach ako předsedarka pšosova až druge jeje nadavky pšauzeju. Ninto vena nadale aktivně v kupce sobu živa a nové předsedarstvo jo se nadavky rozdělivo a skromadně navidujo. Při svěženju ustupili su žiši vítaj žišonje ludki, potom ukniki muzikoveje šule Fröhlich ze zbivije vode. Skokajnski grot, baslinje a lot jo rozvjaselivo žiši, stareše a gostči su se vet ženskich vesneje domovinskeje kupki kulinariski zastara štali a vet regionalnych pobytovarjo. Kolasovarje su dostali pogled do serskeje kulture. 1600 obželníků jo sobotu na 23. gvězdový zjezd z Gorjelského okresa do nového Mivoraza přijevo. Nový Mivoraz stojí za zachování vesného zgromaženstva ve šeškých casách strukturné změny. Až do konca 2024 přesedlo na vjaz, obogaši jo sersku identitu v Slepjanskej vsaže. To jo počmanu krajny rast dr. Stefan Meyer, CDU. Po 12 dcerach, až ze Zgorjelca v Polski, Žary, Worjec, Budyšina, Barščča, Małego Kölcka, Rychbacha, Niskeje a Rozborka sú přišli obželníky gwiestového zjezda. Rezne Centrum Vitaj v Hoschebosu jo nowe Material za Žiši udau. Kamiši baj čojenko vo pilnych, mocnych mrojkach. Material jo uvio Goethe-Institut. V čojenku pozna jo uchac Hanzo to živinje mrojo v goli. Obrazy na kšute papierje ve formáše A3 prezentirujú se v drevianym kastčiku ako ulicovarske živadvo. Žiši mogu obrazam sledovaš, miastem až ma vetkubvarka abo vetkubvar, text na sleznem boku v nímskej, gorno- a dolnoserskej verzii před sobou. Tak ma ruce liche za gestiku a živadvove graše. Didaktický material mogu se šukne kenč sersku rec posredňaju, dermo v recnem centrum je vitaj vetezeš. V přijdúcem ľudky ze šoku dajú hešči přidatne didaktický materiál k tomu.
0: Jadro.
1: Nowy tydzień. Startujo przyjaznie. Mrokawy, kęcznin to południa, hyści piczkuch, wodka dawaju, sięgnu se aż do wiaco raz letk. Jaden adważasz do 3-2 stopniu maksymalnie pokażo żynca termometra. Wicze obmocone, ale suche plastery adważasz do 7-2 stopniu. W nocy na srjodu, a potom srjodu obszyn, czyżo ewentualnie deszcz.

0: Walking Down Manish Roads, der Titel des Song seit Serske Udragovarie ve Texas zu. Zašli ga nauk no žiadno rec, nie da se ga studiru vaš knjigve, aber hejžiš na kurs, važne je se teke s drugimi rozkranjaš. A kak je to bilo jasela, ak ste se dva starše serske muske gano zmakave, gaš ste zahopive, se dopominaš na mode case, a na reje, na terjedne žoča, na borske živo, nie bilo toga ulicovanja dost šmarja ali koska Winklerova, jo to doživiva, a kak je to jo, gaš zmakajo te dva starše šej muskej a se možo tej ulicu vaš nasjaska.
1: No to je redne. To je zelten namakajoš, až starše luže gromadu pšido a mogu srske pjedaš. Unuj se vjec, ni nic jan, ako može išče srske. Rozmiju ga mogu moda išče pičku nieco, ale pjedaš namogu teke.
2: Vej se nie znaj o tej z młodych liet, ale vej znaj o tej šikne druge luže, a šikne dvere, a šikne se.
3: No jo, te starše gohodujem, a mini, ale tak, barna, te už goni, tak ešte saske umiju, ale vec tak pejedaš ňamgu, a mogim lode, ga nikše pejedaš, ale umiju všetko ešte, jo.
2: Ale vej, matej, viele se ulicovaš, vej znaj o tej šikne lúže, šikne jo. Si, šikne dvere.
3: No jo. Venio přes tu APG a přišel taky žuži okolo a já přes tu klucekánu vejo ktivou kombináča a pezin ve samským bytýbu, když jsem přišel taky žuži okolo a jsem musel pente bagr a te loupy všechno přetváříš a ta auta parížaš. Jo, a taky na těch bouštelách jsem jim daleko přišel okolo.
2: A vy znajoš o tyke šikne lůže a šikne si vy, až čo tyke věle byli duci, ak čo živali?
1: Jo, já znajem bavím ten co boku, vednu si až do města, na garách, do Verbena, do Dešna, to šmogruje pičku Vedberku, což u takže Praus, Majvarka, Debska. No jo, turnuje, drenuje, také ještě bejně znajom. No jo, a pen což ještě tak, turi tak neznajom. Tam nejsem tak přišel, ale rady víze, město, Barbuk, no jo, Krožišť.
2: Jo, ale obej z tej burskej cas živenia, z tej se ulicovej ved Kokošo, ale také ved tých kjarcmo.
1: No jo, Kokoši, nasu, ja, to je daje také veli rasu ved Kokoši, no jo, to...
2: Jo, a ve zbežu, a ve...
1: Zbeža, no jo, krůva.
2: Jo, a ve gumně.
1: Svíně a gůně, kenia. Kenia jsem také dvojkom jo, bejných let, už i 20 let.
2: To kajo byl jinakší čas, druhý čas, ak jste byli mladé a jste měli burské, nic?
1: No jo, když jsme byli mladé, pen jsme se ještě veliký vrčav živáš, tam jsme byli rychlí burja, ale nyní jsme burské živašére. Tak živáme my gasobu, ale netrebáme my věcím krňům to živo nakazané, což nejme živáš.
2: Jo, ale jedna vesebná týma jo zavaju velkým zájmem na té trekarie. Alfred.
3: Wenn ja ja dicke, wenn Jogo Schöwinu, den Bernhard jetzt ist mit TKR-Ami, a dicke, der Typ schickt noch Znajo, bis to Gelo, jo.
2: A kake wie Mascho, kake Trekarie, aber kake schon jeździli?
1: No, zachopil som s Trekarom Ježiš, tenzins ak der LPG, beim Fischer, beim Bu Aktivist, beim Bu Pionier, beim Bu RS30, beim Ja Fischer, den Famulus, beim Ja Fischer, den ve Čechen ten Cetor.
3: Cetor, jo,
1: Mjazen. A ten Utus, také ve rumenský.
3: 650.
1: Utus, jo, a ten, no jo, ten jsou přišel už ten Ceti.
3: Ceti, da.
1: Jo, a no jo, ten jsou Ceti 300, ten den nachher, ten den 323, jo. No jo, ten ještě ten veliký, ten rusojský, ten K700, a ten... TT 150.
2: Wenn Sie der Usnajo, Alfred, ne?
3: Ja, ja, se živu, ja, schickne Trecker znajo, ja. A sogar der Wilitzke Lusajski, ja, mein Schischko, der Ticke, taki Wilitzke Lusajski, ma, den budget Ticke Pschisch doppelweise na tu Ausstellung.
2: Alfred, das Živinja se Streckerami se Ticke doma zabiera, denn jam, ob je Strecker jo žive bisch, ne?
3: Ja, ja, so mit 26 Jahren, den Prene Trecker se zwei Gomadu, den ist ja Jinsa Zimjedu. Jo.
2: A kněz Natke, pen můžeš raz k němu přijít, když máš problémy s vaším trekarem.
1: No jo, já jsem předku, 4 leta jsem mě jdou přepere Ježíš. In ten ganun ženu, tam že ještě mě přelabuješ. Tam mě třeba věc ženu pomoct tomu.
2: Jo, to rydně zavaju, že tak ulicováš.
3: Jo, já se živuju, až ven ještě tak daje saské mežo, ještě líp jako já.
2: Vidíš, jo.
3: Já zabinu, ty ke bejně vyli už.
1: To zabině toho jenom přesto, a jsme hodujeme staré. Nejsme, nejsme věcem tam moče.
2: No jo, ale šikovanej obej gulca.
0: Alfred Kerzmarik z Prejavo za jo Olgidao nadver, Bernharda Natke ve Novej S. Stej se dopominavé na moda leta na živo A na trekarje obej se gastem cas živinja zabirajotej.

0: Zahner Jacka, Mödra Schorzer, Tim Mottam, Schepschasseja, Spechowainske, Tovaristvo, Zaserski Musee, Vechoschebusu, na svoje letne Dverove Svežin, ten Piet, Kvetpodnja, Žovo, Sersku Drastvo, a ten dokratne Programm, ten znajob Schetzetaka Tovaristva, toja Martina Norbergova, nennt obši Telefonie, dobre žen.
1: Ja, vete, Gregor.
0: Zahne a Mödra, jota nennt o ten Dresscode, a ten Svežin, ja?
1: Ja, nekak tak. Ne, to je jen luštni titel, ako sme se umyslili, ako sme ten program přigotovali, sme se myslili, gaž píšeme tak modro šišť a pon muzikalický přínosk, to ne klince, mega co me teke vabíš. A ten dvorový svežin, ako svežíme kúžde leto v muzeju, má napšaudu nieco viegin vosedného. Máme jeden přednosk, a to je napšaudu Modrošiš, a za to sme přepšasili Daniela Hefnera, ako je nentove Dolni Vúžice, ten experta za Modrošiš. A ve svojom přednosku on krotko rozkladuje stavizne, a potom také predstavuje šake mustre, ako sú ve rozdielných drastvinných regionách, also šorce a tak dále, žož vyžíme ten Modrošiš. A te, ako se pičku s tým zabierajú, vieže také, až jo Modrošiš, nento juž UNESCO kultúrne derbstvo.
0: Jo,
1: a togodla je to nieco viegen redného. A ten Daniel je také technický a s digitálnymi metódami, ako napríklad 3D-šiš, môže jen žinca také ten Modrošiš ve jaden a dvažastem sto lešu užívaš. A to von šik na ulicu je a na to se viegen jaselíme.
0: Ja, to je ten mödre Pöschel, a ten zarne Pöschel, so to je.
1: Ja, to je popšom jeden mode muž, ako se pominio Čornak, on je z Gernie Vúžice, on sam sebe pominio Jacke Schwarz, a on spiva, wegenredne spive poetiske, melancholiske, venimske a serske rece, nic jana gorna serski, on možda teke dolna serski, jo, ja co ešte raz všetkých prepšaseš, to bude zájemné a snaž co me také groniš, až miaze před nos koma, abo tak okovo, co me také kafe píš, my smijeme domácne tykajens a zastupio dámo, spirovenské tovaristvo by se jaselivo přes malé poštivanky, ale kúžde možo příš a také tam s nami kafe píš. A gaš jo cas, Zome také ešte zgromadne spívaš, ale to božeme, pon rozsúžiš. Also, jaké gama gitaru sobu, a pon môžeme šikne také spívaš.
0: Super. Jaká sa živujem, da jo popšom tak veľa gošpohyš do muzea, do Serskego v Mistče, Ustajence, Serske Blido, Rone Bo, a kde raz jeden koncert z umiecovku Valbogu Valdžic, z Dina Tužin, pon božo v Juliu zase ten Drastine Mark, ale ten dverove svežin, abo dverove vedpodnia, to je zase drugi Format, ne? Co je popšom ten cíl toho?
1: To je drugi format, naja, sledne leto je bolo Čižašča let muzeje a tam sme väčšie zaredovanie cenili a potom sme přemyslovali, co me ten format vospietovaš, ale jo, to co me dokoláš, to je potom vodpodňo, sme vence napšaudu na dveri, lúže, kde je to výžiš také ako zmakaniščo. Muzeje, kde je jedno zmakaniščo šiknych ľuží byš, ako sa zajmujú za, no, za serbstvo alebo kšier zgromadnosť. A sme si myslili, jo, jano, kafe píše, to je pan pre primitívne alebo pre jadnorie. Yeah. My musíme také kultúru pobytovať, my sme muzeje, my sme jedna kultúrna sarská institúcia. A pon sme sa rozsúžili ten formát vostanio, ale také to tovarišnostne, also spívanie napríklad, alebo kávy píše, alebo rozgrono, dobre rozgrono, to je s tým zviezané bež.
0: To groni předsedáka tovaristva za spichovanie Serského muzea v Chošebusu Madlina Norbergova a ja co ešte pšudáš, ten pietk búža tož ten dverové svežin. Vedpodňa vedsiga Čech?
1: Ja, zaga Čech a šikne sú viegin učovne prepšasané.
0: Učapne žik. Bože mi.
1: Bože mi.
0: A to jo, ta Zahna Jacka. Jacke Schwarz.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Skončne zaso pondžela a to rika vizo časa Zadkulu.
3: Dženca zaberame so v vusevanju s temu modina v NDR-skim času. A za to sme so s všelakomi ľudimi rozmojeli, kociš su NDR-ski čas jako modostni sobu doživili.
2: A nimo to máme za druhú hodinu zaso aktuálky a novostky spšiotované.
3: A tute novostky sú voprodžo aktuálne, dokáž ďovo váš najľubší event Beach Tura Rádie Zadkule.
2: Hej, tu ješ vás tače při rádiu so nebyšte ničo skomžili a netko sme čipni, kotru fučbu má Helena Dženca za nás přijotovanú.
4: Vítajte k nám do studia Zadkule Dženca Večer na dniu Džišťa. To ríka veľa zboža šim, dokešla sme hište šim odi. V příchodní hodine môžete sa na celé šelaku hučbu veselič. Miestrujem na spiu Čvojkojo smy od Janka Hanka. Poni tlamiachu před nekotrými dniemi hakle vulkotný vústup v Budešine.

Přece to jsi, co živé paradízu na zemi. Štoj si přeje šitko s očí poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všitko, či pak faluja. Představ si, tu se pone lubosče. Tvoj vop sviče pak všim vůzamkně. Všitko jenož dokeš nisu výryby. Abo nebo pytaš pravý dvůně božem šiem.

0: V dženskim busovaniu zaberame so s časom NDR, šež byše socialistická diktatúra a vopmezovaše všidne džen ľudí. Ale kak sú džiči abo modosni tutun čas doživili?
1: Madlenka je so pola Jana Džisvavka a pola Michaelis Serbinovie naprašovala. Kocí špichu za tun čas si šte džiči respektívne modosni.
2: Kak byše vaše živenie za čas NDR?
3: Hoj, ten docela nie tak... Zásadne začúval, že si tým jedným celým inéčným systéme musíme sa celé jedno narodili a ako mladíčo, potom docela veľa subúdne dostaneš v pistóni a neviem, keď sme tam spívali veľa serbské na kúždy, pa to po nebe celé tak kravočivé zaveše. Ja neviem, čo sa tam spívali, ktoré sú v nejakých mestách odrostli. Ale v šúli sa to započalo, vyzo, ako Moda, bo pon tiež téma nové pionio, a tú múdru košľu sme tiež nosili, a pon jo znova po pomtom šeho čišo. A ja jenož vím, ja bych kus nerodne, a ja som jen veľký zapisk dostal, dokud je moja košľu, a tú rúbičko sú budne mejach, a to pon vizo džení kus dával. A v to čas asi ja miel v mojej dobuce, tú košľu a tú rúbičko, in dem zillen maukim Faschku, Gott auch schon Popom satt ein Perro gemisseln, wo hat auch ja so Gini als nächsten Sau, ha, mit die Gini ja nicht nachgeschaut, so wird er jahre. Hei, zum Abbreitsch, nichts Wubler-Twanne, alle, danke schön, wo. Erst mir zum Biokoschlo, hat der Rubischko schon eine Kacke gebaut.
4: Da bist du die, jeden Tag muss man einen Tag sali, kein Jota bo, ha Schuli, muss man da bitte die Schwelle tschinsch, sa, den Stauisne, kotre su dem, dem Chasu také boli, hat je to nieke boli ein SED-Zeichen, malvač, oder nicht, da teike, hei, dass man nasu nenomili, a das, že som už ja dženca dopoňč, že sme ma od dylno skodinka do večo šišli, sem ja mi apala jedna učera, tu nio tepo, také hulky SED čvon, hatte Brenne und wo muss man da will hin? Ja, ne Hulke ist Namen ja nochmal was, gerade SED, Namischko Wupada, das war bei mir. Erstens, ich den Erinnerungen war bei Wupada, da sind wir im Gussbuddler-Leger, da sind wir noch Bettstoß da, du gehst erstens, wir haben Silene, Jote, Lila, das sind dann schon nützt, kann man ja bloß nicht, der war bei Gott, das ist ja unser Mensch. Daher, das ist der Gänzer, der Schäster, Guss Amisio, was? Hi, Halle Hörg. Ja, da schon war, muss man da bei den FTJ-Koschlüsse von mit, da ja da war ein Appell, da wird ich schätze, dass die FTJ-Koschlüsse am Start haben, dass du da keine Witze bist, gerade so, dass du nicht dran bist, weil die Nanas da projizieren. Sanas ja da Papa normal nicht war, da gibt man mal das dem Tag Horrorostli.
1: Hej, to byš ta Jan Džisvauk a Michaele Serbinoa, kotrež sa nám v hotelu se zajímavými staviznami rozprávajú.

0: Hilgi, stossi müsstisch. Gelko Versko busa ende erst gechas a dotor v delni bu a srečni bužice vodba kranje so bych u brunicu zdobili.
1: Puh, Marta, to ja vopravče dotzova, žanu predstavu nimam. Prajmi.
0: Hej, to by přes 8 džesač vso a přidatně buchu jíše cíceči z džila zničené.
1: Hej, za NDR-ský čas bu industria vokolo Brunice stajne větša. A so bychu mohli přeco viace Brunice zdobyvač, to bychu tež přeco viace pfoninu vodplakrovač. So bychu tute pfoninu domizn člověku by industrii šojedno. Tak bu přes 100 so pak dosponě pak z džela skoncovane. A tam bydla co lůžo so vůlko z džela tež sábia přesedlení.
0: Nimo toho pak trebachu za budobyče Brunice tež dživačerjo a za to přičane wiele nimskorečnych do Wužicy a delno serbčina v všednym dniu so džin a dale zubi.
1: Cirkunie dživyše viac a 16 tisac vyšší ľudí svoju domiznu vopuščič.
0: Delna Wužica je po takim vosebie pod industrializáciu a hospodárstvom NDR čerpjeva a ze šiami toho dobia delno Serbia dženca išče vojovač.

Dalle zwischen mir wird Miley Cyrus, Spill Party in the USA. A dokáž vy zo serbskej hudby došmične môžeme, zaspívavam Milena Vočerec Nevedra.

0: Lečoje, čopvoje, svunco tež trude sviči. A my máme k tomu najprede za vás nekotre vice, kýž sú snáno zajímavé za vás.
1: Štož sa zajímuje za Astrocentrum Vúžica, kýž bychú vedomosti co rade ve Vúžice mili, abo tež k tomu slúšať co Einsteinový teleskop, tun má šancu 1. júnia s vedomostnikami direktne při také džirie, kýž tu všude toča rečiť.
0: To bude tam mies Sernianami a Nuoslicami, tam mienice rune Džiru Doča. Kak tam što Mirja, to tam rozkvadu. Kulšte je vitane, ne treba če sob šizovič.
1: A na samstom dňu, štvrt kvieča potom, Votorenska raz vytuje mištostvove kopancu. Dora je Mexiko přečivo Južnej Africe.
0: Nimska raje potom Nedželu přečivo Curacao. To je mała kupa v Karibice. Božišo potom hiše přečivo Elfenbeinküste a Ekvador. Ale to je Božišo.
1: Voboje si nedom do kalendra zapisać, to môže zajímavé byť.

0: Cywe zajšvykun stěženia su na městem hižo 1024 budyskim naleču tak prawje hejsovali. Od piatka popołudnia je na cioch wszelakich jewiszach po mieście tojž do hudźbnych gajštych kulturnych skupinów wystupiło.
1: Hej, a miestni mi tež ta jedna abo damna serbska skupina, kajž popsom abo prina serbska kulturna brigada. Piatk zara tak tež skupina Janka Hanka a to na miestu ich vikach.
0: Naš Franz je se piatk večer, kajž mnozo druze Serbia, na ich vústup dojú. A kajž je namaj to predih ižo přeradžiu, byše nalada tam vopravdže vúbirna.
1: Po vústupie je Franz so zčvonom Maxom Schneiderom rozmluvil. A vun chce vedieť, jak spokojom je kapava na túto večeru ze svojej performance býva.
2: Ja mu tak povedať, když sú ešte publikum tu, vun sme všetci spokojom, když bohom veselo činí a šojené a čien. Sano, tak neraje, kajem si sa to obšeje, ale aj live ja všetci šokusinak, ale toto je veselo činí. A vosobe ste publikum vám to, ten renče, když poviem, či subučina a za to mu to šo činimo. Za tuto leto vulkotné koncert v Budešine a dalšie ište sleduja a na to so všetci veselimo.
0: Hej, a viac vo příchodných vústupách vidíš sobučvon skupiny Janka Hanka, Josef Brizan. Tuž zmíče si netko celku a písajče a derje přípodskáč.
3: Tum šichrný vústup máme mo v Miločicach a to 25. júlia, tam sa potom je ten Vítaj festival a tu sme mo lica v Obubič sobou. A hej, potom šichrný sa potom v auguste, jo zase v Budešine, to budeme zahrať v Sundowner. Hej, na to potom ešte raz v septembru tiež zase v Budešine, tu kročpa v Kamennom dome, to je potom 5. septembra. A hej, tu leto zakončiť chceme potom 28. decembra v Kruščicach z Srbske Benca Fans. A tam máme niekotre kruščenky z Pšiotone.
1: O, hej, Marta, na Benca Fans, so ja popravo, že hižo jara vieselu, to bude zavešie zase pravý viašk leta.

0: Jena cítite sedmého startujeme zaso cíňovský hudžbný festival Meta Solis.
1: Na festivalu při Mimočan Skale očakuje vás najšelakorýša hudžbný smíru. Od techno hač do rapa je za kýžený štop podľa. Mimo to polský časov všetko v opravdu jara legendárna jič. Sobotu očmeja so dživoničky a dáše poskytky. A zasadne očakuje vás otvorená atmosféra a dobrá nalada.
0: Lica chce za zariadovario festivala nimo dootež regionálnym serbským modžinským klubam možnosť skýčiť festival sobu vôdoč a to v formie svojského stana.
1: Když máte vy pod jakým cool ideu, jak byste mohli jako klub festival sobu vyhodovat, hač přes sobotnější poskytk, malký program abo snadno kickovou vyžovanie, můžete so přes InstaDM pola Meta Solis festivala z vaši ideu abo konceptom poabíč.
0: 10.6. je za to deadline. Za zvopravdženie vaše ideje stají vám festival 400 euro budžeja k dispozícii a za sobu skutkovacích vašeho kluba dává potom darmotný zástup.
1: Štož chce festival sobu vôdovať, ale nemá ideu, jak mu to s mladinským klubom činiť, môže sa tiež rado za awareness team přizivíť. Za tuto pýtajú mienujúci hýšte ľudí.
0: Když máte pod takým hýžo názornenia ve funkcii jako awareness team, abo dobrú ideu, jak mohli festival jako klub sobu vôdovať, přizivíte sa rado pola zariadu na Instagramie account namakače pod mienom meta-solis-.